0: Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný orgán. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří narazí na problémy se správou Evropské unie. Vyšetřuje případy nesprávného úředního postupu v unijních orgánech a institucích a slouží tak jako prostředník mezi unií a občany. Veřejným ochráncem práv se rozumí jak příslušný orgán, tak i osoba, která stojí v jeho čele. Veřejný ochránce či veřejná ochránkyně práv o své činnosti každoročně informuje Evropský parlament a podává poslancům zprávu. Evropského veřejného ochránce práv volí Evropský parlament na 5 let s možností dalšího prodloužení. V únoru 2025 do funkce nastupuje vědecká pracovnice a nezávislá expertka na lidská práva Teresa Anjinu. Ta je rovněž členkou dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům a dříve pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv v Portugalsku. Štafetu přebírá po bývalé irské novinářce Emily O'Reilly, která byla veřejnou ochránkyní práv od roku 2013. Možná si kladete otázku, co si vůbec představit pod pojmem nesprávný úřední postup. Může se jednat o administrativní nesrovnalosti, nespravedlivé zacházení a diskriminaci, ale také zneužití pravomoci, nespravedlivou náborovou politiku, neposkytnutí odpovědi nebo odepření přístupu k informacím veřejného zájmu. Stěžovatel se může obrátit na veřejného ochránce práv, pokud se mu nepodařilo vyřešit záležitost přímo s daným orgánem. Žádost může podat v kterémkoliv ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Veřejný ochránce práv je nestranný a nepřijímá pokyny od žádné vlády ani organizace. Může zahájit šetření z vlastního podnětu, ale nemá možnost zasahovat do vyšetřování záležitostí, které jsou předmětem soudního řízení. Za výjimečných okolností a na žádost Evropského parlamentu může Soudní dvůr veřejného ochránce práv odvolat, pokud už nesplňuje podmínky nezbytné pro výkon své funkce nebo se dopustil vážného pochybení. Jak může veřejný ochránce práv zasáhnout v praxi? Za prvé, k vyřešení problému často stačí daný orgán upozornit a informovat. Pokud to nepomůže, usiluje veřejný ochránce práv o to, aby se situace vyřešila vzájemnou dohodou. V případě, kdy se dohody nepodaří dosáhnout, může danému orgánu vydat doporučení. Pokud orgán toto doporučení nepřijme, má Evropský veřejný ochránce práv možnost předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, který musí přijmout nezbytná opatření. Uveďme jeden příklad z července 2024. Veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly tehdy v 5 samostatných šetřeních zjistila, že Evropský úřad pro výběr personálu, známý také jako EPSO, postupoval nesprávně při vyřizování stížností na své náborové testy online. Uchazeči si stěžovali zejména na problémy se spuštěním testů, špatně fungující nástroje na testovací platformě a nepřiměřeně dlouhé načítání. V jednom z šetření veřejná ochránkyně práv úřad EPSO požádala, aby zjistil, jestli je možné technické podmínky testu a fungování různých nástrojů ověřit zpětně, a to nahlédnutím do technických registrů. EPSO by podle ní mělo trvat na tom, aby byla tato možnost zahrnutá do příští smlouvy s poskytovatelem služeb distančního testování. V dalších 4 šetřeních vyzvala Emily O'Reilly úřad EPSO, aby stěžovatele kontaktoval a pokusil se s každým z nich nalézt co nejvhodnější a nejspravedlivější řešení. To ale není všechno. Kromě šetření týkajících se konkrétních stížností se může Evropský veřejný ochránce práv také proaktivně zabývat obecnějšími strategickými otázkami. Upozorňuje na témata veřejného zájmu a řeší problémy, které se týkají orgánů Evropské unie a demokratického rozhodovacího procesu. Vraťme se k našemu příkladu, který se týkal úřadu EPSO. Veřejná ochránkyně práv provedla zmíněných 5 šetření spolu s dalším šetřením z vlastního podnětu, ve kterém zkoumala, jak testování na dálku probíhá. EPSO by podle závěrů šetření mělo zajistit, aby technické požadavky některé uchazeče neznevýhodňovaly nebo jim v absolvování testů na dálku nebránily. Veřejná ochránkyně práv se navíc zasadila o to, aby měli uchazeči během testů přístup k pokynům, jak řešit problémy a mohli podávat stížnosti. Požádala také EPSO, aby své stávající pokyny pro podávání stížností přezkoumalo. Dále EPSO vyzvala, aby dal uchazečům možnost absolvovat testy znovu v testovacích centrech, pokud se problémy s testy na dálku nepodaří vyřešit. Na závěr je však třeba poznamenat, že Evropský veřejný ochránce práv nemůže prošetřovat stížnosti týkající se vnitrostátních, regionálních nebo místních správních orgánů členských států, a to ani v případě, že se tyto stížnosti týkají záležitostí Unie. V takových případech bývá vhodnější obrátit se na veřejné ochránce práv v daném státě či regionu. Úřad Evropského veřejného ochránce práv každoročně vyřizuje více než 700 stížností z celé Evropské unie a zahajuje více než 350 šetření. Pomáhá jednotlivcům, podnikům a organizacím, kteří se setkají s problémy se správou Evropské unie, a má tak zásadní význam pro její řádné fungování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Syöpä on sydän- ja verisuonitautien jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy EU-maissa. Joka vuosi lähes 3 miljoonalla eurooppalaisella diagnosoidaan syöpä ja 1,2 miljoonaa menettää henkensä sen vuoksi. Vaikka vastuu terveyspolitiikasta on ensisijaisesti EU:n jäsenvaltioilla, syövän torjunta on yksi unionin prioriteeteista. Tässä podcastissa käsitellään Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmaa. Syöpä voi vaikuttaa keneen tahansa, ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta, ja se aiheuttaa merkittäviä paineita Euroopan terveydenhuoltojärjestelmille. Syöpä vaikuttaa meihin kaikkiin tavalla tai toisella. Tunnemme kaikki jonkun, joka on sairastunut syöpään tai menettänyt sen vuoksi henkensä. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee syövän yleiskäsitteeksi, jolla tarkoitetaan suurta joukkoa sairauksia, jotka voivat vaikuttaa mihin tahansa kehon osaan. Syöpä voi kehittyä, jos solu alkaa kasvaa epänormaalisti. Kun tällainen solu jakautuu hallitsemattomasti, muodostuu kasvain. Kehon muihin osiin voi muodostua etäpesäkkeitä. Joka vuosi lähes 3 miljoonalla EU:n kansalaisilla diagnosoidaan syöpä ja noin 1,2 miljoonaa menettää sen vuoksi henkensä. Koronapandemia vaikutti huomattavasti syövän hoitoon, sillä se vaikeutti ennaltaehkäisyä, diagnosointia, hoitoa ja lääkkeiden saatavuutta. Myös syöpätutkimus kärsi, sillä kliiniset tutkimukset viivästyivät. Euroopan syöpäjärjestön mukaan Euroopassa jäi pandemian aikana tekemättä arviolta 100 miljoonaa seulontatestiä ja arviolta 1 miljoona syöpätapausta saattoi jäädä havaitsematta. Euroopassa asuu nykyään 10 osaa maailman väestöstä, mutta sen osuus maailman syöpätapauksista on 4. Jos päättäväisiin toimiin ei ryhdytä, syöpään kuolleiden määrä kasvaa Euroopassa lähes 1/4 vuoteen 2035 mennessä. Silloin siitä tulee yleisin kuolinsyy EU:ssa. Euroopan unionin tavoitteena on, että kaikki EU-maat tekevät yhteistyötä, jotta syövän kaltaisten sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja jatkohoitoa parannetaan. Komissio esitteli vuoden 2021 alussa Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteitä, joilla tuetaan ja koordinoidaan toimia koko tautipolulla. Niihin sisältyvät ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen, diagnoosi ja hoito sekä parempi elämänlaatu potilaille ja syövästä selvinneille. Syöväntorjuntasuunnitelma on Euroopan terveysunionin kuuluva tärkeä aloite. Se liittyy useisiin muihin EU:n prioriteetteihin, kuten Horisontti Eurooppa-puiteohjelma, EU:n syöväntorjunnan missio, Euroopan lääkestrategia, pellolta pöytään strategia ja eurooppalainen terveysdata-avaruus. Yhteisiä teemoja ovat muun muassa tutkimus ja innovointi, digitaalinen terveydenhuolto ja yksilöllistetty hoito sekä syöpäeriarvoisuuden vähentäminen EU:ssa. Suunnitelmassa on 7 ensisijaista aihealuetta ja se otetaan käyttöön tulevien vuosien aikana. Toimenpiteillä puututaan keskeisiin riskitekijöihin, kuten tupakan ja alkoholin haitallinen kulutus sekä ympäristön saastuminen ja vaarallisille aineille altistuminen. Suunnitelmalla pyritään myös edistämään terveellistä ruokavalioa ja liikuntaa. Tavoitteena on poistaa rokotusten avulla kohdunkaulan syöpä ja muut ihmisen papilloomavirusten aiheuttamat syövät. Lisäksi perustetaan EU:n syöpäsuunnitelman täytäntöönpanoryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, EU-maiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Komissio esitteli hiljattain uuden lähestymistavan, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita saamaan enemmän ihmisiä seulontaohjelmiin. Pyrkimyksenä on saavuttaa Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmassa asetettu tavoite siitä, että 90% rintasyövän, paksusuolen ja peräsuolen sekä kohdunkaulan syövän seulontaan oikeutetusta väestöstä tarjotaan seulontaa vuoteen 2025 mennessä. Seulonnan laajentamista koskemaan eturauhas, keuhko- ja mahasyöpiä olisi myös harkittava lisätutkimusten perusteella. Parlamentti perusti syyskuussa 2020 syöväntorjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan. Tavoitteena oli tarkastella EU:n toimia taudin torjumiseksi ja ehdottaa parannuksia. MEPit hyväksyivät erityisvaliokunnan loppuraportin 1,5 vuotta myöhemmin. MEPit antoivat suosituksia, joiden tarkoituksena oli parantaa EU:n toimenpiteitä riskitekijöiden, kuten alkoholin ja tupakan käytön hallitsemiseksi, seulontatutkimusten laajentamiseksi ja tutkimusrahoituksen lisäämiseksi. Syövän torjunta on yksi Euroopan terveysunionin keskeisistä toimista. EU:n terveyspolitiikkojen tehostamisella voitaisiin suojella kansalaisia paremmin ja varmistaa, että he saavat innovatiivisimmat hoidot kaikkialla EU:ssa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
2: Maria Corina Machado und Edmundo González Urrutia erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2024. Maria Corina Machado, die Anführerin der demokratischen Kräfte in Venezuela, und der gewählte Präsident Edmundo González Urrutia vertreten innerhalb und außerhalb Venezuelas alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, die für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie kämpfen. Maria Corina Machado hat die Vorwahlen im letzten Jahr gewonnen und hätte deshalb bei der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr als Kandidatin der demokratischen Opposition antreten können. Das venezolanische Regime schloss sie jedoch willkürlich von allen öffentlichen Ämtern aus, weshalb Edmundo González Urrutia Präsidentschaftskandidat wurde. Vor der Wahl, die im Juli 2024 stattfand, gab es zahlreiche Repressalien, etwa politische Ausschlüsse, Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, erklärte sich zum Wahlsieger. Doch das Wahlergebnis wurde von unabhängigen Beobachtern einschließlich der Vereinten Nationen angefochten. In einer Entschließung vom September 2024 erkannte das Europäische Parlament Edmundo González Urrutia als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. In dem Klima von Protesten und politischen Repressalien fürchtete Maria Corina Machado um ihr Leben. Sie hält sich seitdem versteckt. Am 2. September 2024 erließ ein venezolanisches Gericht Haftbefehl gegen Edmundo González Urrutia. Dies wurde weltweit verurteilt. Edmundo González Urrutia ging nach Spanien, wo ihm Asyl gewährt wurde. Die anderen beiden Finalisten waren die israelische Vereinigung Women Wage Peace, Frauen führen Frieden, und die palästinensische Vereinigung Women of the Sun, Frauen der Sonne, und ihre Gründerinnen, die für Frieden im Nahen Osten eintreten, und der aserbaidschanische Wissenschaftler und Korruptionsbekämpfer Dr. Gubat Ibadolu, der 2023 verhaftet wurde, nachdem er die aserbaidschanische Öl- und Gasindustrie kritisiert und eine Wohltätigkeitsorganisation mit dem Ziel gegründet hatte, gestohlene öffentliche Ressourcen zurückzugeben. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow. Diesen Podcast können Sie in allen 24 EU-Amtssprachen hören. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.

0: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15–25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11–20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka. Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
2: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
1: Proč zrovna 2%?
2: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
1: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
2: Je to tak. Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
1: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
2: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB

0: institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
1: Týká se to nějak nás v Česku?
0: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
1: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
0: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů. A poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
1: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
0: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
1: To všechno dělají bankéři?
0: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
1: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
1: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
0: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszer szintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
1: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
0: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
1: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Evropská unie má několik typů právních předpisů. Některé z nich jsou právně závazné, jiné nikoli. Některé se vztahují na všechny členské státy, jiné jen na některé. Dnes se budeme zabývat jedním velmi důležitým typem – směrnicemi. Směrnice je právní akt, jinak řečeno předpis, adresovaný členským státům, který přijali instituce Evropské unie a stanovili v něm určitý cíl, jehož chce Unie dosáhnout. Směrnice jsou součástí takzvaného sekundárního práva EU. Tak se označuje soubor předpisů, který vychází ze zásad a cílů stanovených v právu primárním, tedy ve smlouvách Evropské unie. Pokud byste se chtěli o smlouvách EU dozvědět víc, věnovali jsme se jim v jedné z předchozích epizod. Teď už ale zpátky k směrnicím. Za příklad si vezmeme směrnici o jednorázových plastech. Ta má snížit dopad některých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí. Požaduje po členských státech, aby omezili nebo dokonce zakázali jednorázové plastové výrobky, jako jsou talíře, brčka a kelímky. Zveřejněna byla v červnu 2019 a v platnost vstoupila v červenci 2021. Celý proces pak samozřejmě trval poměrně dlouho. V první řadě bylo potřeba směrnici začlenit do vnitrostátního práva. Česká legislativa ji implementovala jako zákon o jednorázových plastech, který nabyl účinnosti v říjnu 2022. Dále bylo nutné prodat zásoby jednorázových plastových výrobků a dát lidem čas, aby si zvykli na nové spotřební vzorce. Ale vyplatilo se to. Plastová brčka byla například z velké části nahrazena skleněnými nebo papírovými.
3: Proces přípravy směrnice zahrnuje několik kroků. Nejprve Evropská komise předloží návrh. Parlament a Rada Evropské unie jej pak přezkoumají a pozmění. Evropský parlament se tedy podílí jak na tvorbě návrhů, tak na přijímání směrnic. Posledním krokem je začlenění do práva jednotlivých států. Zatímco nařízení jsou použitelná přímo ve všech členských státech, obsah směrnice musí každý stát do svého vnitrostátního práva nějakým způsobem promítnout. V češtině tomu říkáme provést směrnici.
2: A jak se to dělá?
3: To, jak bude směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů, určí orgány jednotlivých členských států. Obvykle na to mají 2 roky od přijetí směrnice, ale lhůta může být v případě potřeby delší, aby přechod na nová pravidla pro trh EU a členské státy proběhl hladce.
2: Vnitrostátní opatření musí dosáhnout cílů, které směrnice stanovila, jinak směrnice nebude mít účinek. Vnitrostátní orgány musí o přijatých opatřeních informovat Evropskou komisi. Pokud tak neučiní, komise zahájí řízení o nesplnění povinnosti za nedostatečnou komunikaci. Směrnice mohou stanovit minimální normy, ale může se stát, že právní systémy členských států vyžadují vyšší standardy. V takovém případě samozřejmě mají členské státy právo stanovit normy vyšší, než jsou uvedené ve směrnici. Pod minimální standardy ale jít nesmějí. Směrnice tedy stanovují jednotné prahové hodnoty, kterými harmonizují pravidla v celé Unii.
3: Pokud členský stát směrnici neprovede do svého vnitrostátního práva, komise může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Řízení může zahájit také v případě, že členský stát směrnici neprovede správně. Pokud se problém nevyřeší po prvním varování, komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. V některých případech může také komise soud požádat, aby státu uložil finanční pokutu. Výše pokuty by měla být přiměřená a mít odrazující účinek. Především by měla zajistit 2 věci.
2: Za prvé, že členský stát směrnici provede. A proto pokuta musí být vyšší než výhody, které stát může získat z nedodržení směrnice. A za druhé, pokuta musí být dostatečně vysoká, aby členský stát s prováděním směrnice v budoucnu nepřestal.
3: Výše pokuty také závisí na finančních možnostech daného státu. Rozhodně není v ničím zájmu dostat zemi do finančních potíží. Cílem je naopak zajistit, aby členské státy uplatňovaly unijní právo v zájmu lidí v celé Unii.
2: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
4: Co roku mieszkańcy Europy wyrzucają do śmieci mnóstwo plastiku. Zamiast do koszy do recyklingu, trafia on jednak na wysypiska lub do spalarni. Oraz, co najgorsze, zatruwa środowisko naturalne. Chodzi o miliardy przedmiotów, które będą rozkładać się przez kilkaset lat. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. Dowiesz się z niego, jak Unia Europejska planuje sprostać nie lada wyzwaniu – ograniczyć ilość plastiku, który niszczy naszą planetę.

0: Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: V roce 2005, u příležitosti 60. výročí osvobození Osvětimi, vydala Organizace spojených národů rezoluci, již vyhlásila 27. leden Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Slovo holokaust je řeckého původu a znamená oběť ohněm. Popisuje se jím pronásledování a vyvraždění 6 milionů Židů v Evropě, které spáchal nacistický režim a jeho stoupenci. V tomto podcastu se ponoříme do událostí v Evropě před začátkem a během druhé světové války. Antisemitismus byl základním prvkem nacistické ideologie ještě předtím, než se nacisté dostali k moci. Období holokaustu jako takové ale začalo v lednu 1933, kdy Adolf Hitler a Národně socialistická strana převzali politickou kontrolu v Německu. Tehdy nacisté začali ze státní moci zavádět represe vůči Židům. Rozkradli jejich majetek, zbavili je základních práv i občanství. Při takzvané křišťálové noci, která proběhla z 9. na 10. listopadu 1938, bylo zabito 91 Židů, přinejmenším 1400 synagog bylo vypáleno a 30 000 Židů zatčeno a uvězněno v koncentračních táborech. Druhá světová válka vypukla o necelý rok později. Během války nacistické Německo a jeho spojenci a kolaboranti vystavili Židy příšerným životním podmínkám, brutálnímu týrání, páchali na nich masové popravy, posílali je do plynových komor a speciálně navržených vyhlazovacích středisek, známých jako koncentrační tábory. Vyvraždili tak 6 milionů lidí, tedy téměř 2/3 evropských Židů. Od roku 1933 do roku 1945 byly terčem nacistického režimu a jeho stoupenců i další skupiny. Perzekuováni byli Romové, zdravotně postižení lidé, Slované, homosexuálové a členové určitých náboženských a politických skupin. Široká veřejnost stále mnoho neví o holokaustu Romů a Sintů. Obětí genocidy Romů se stalo 250 tisíc až 500 tisíc lidí, což odpovídá čtvrtině či polovině romské a sinské populace v Evropě před druhou světovou válkou. Přesný počet není znám, protože rodiny mnoha obětí smrt svých blízkých nenahlásily a pachatelé záznamy o vraždách zničili. Holokaust, který se také někdy označuje jako Shoah, skončil v květnu 1945. Spojenecké mocnosti, mezi něž patřilo i Spojené království, Spojené státy americké, Sovětský svaz a Francie, tehdy nacistické Německo porazili. Dne 27. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi. Během řady ofenzivních operací spojenci pronikli do dalších koncentračních táborů a přeživší vězně osvobodili. Setkali se i s takzvanými pochody smrti. Šlo o násilnou pěší evakuaci koncentračních táborů pod dohledem příslušníků SS. Na tyto zběsilé pochody nacisté vyhnali židovské i nežidovské vězně. Ty, kteří ještě byli naživu, spojenci také osvobodili. Organizace spojených národů se domnívá, že výuka o holokaustu a genocidě je nezbytnou součástí vzdělávání ke globálnímu občanství. Pomáhá lidem utvářet kritické myšlení a vychovává je k tomu, aby se stali odpovědnými občany, kteří si váží lidské důstojnosti, mají úctu k ostatním a odmítají všechny formy předsudků. Evropská unie chce vzpomínky na tyto tragické události evropských dějin zachovat. Proto podporuje iniciativy, které povědomí o památce holokaustu rozšiřují. Financuje například výzkumné programy věnující se holokaustu. Dále v prosinci 2015 Evropská komise jmenovala koordinátora boje proti antisemitismu. Také se Unie v roce 2018 stala stálým mezinárodním partnerem Mezinárodní aliance pro připomínku holokaustu a Rada přijala prohlášení o boji proti antisemitismu a společný bezpečnostní přístup k ochraně židovských komunit a institucí v Evropě. O 3 roky později, v roce 2021, Evropská komise pro Unii přijala vůbec první strategii boje proti antisemitismu. Evropský parlament každoročně uctívá Mezinárodní den památky holokaustu. Přijal též řadu usnesení o antisemitismu, rasismu, xenofobii a dalších formách nesnášenlivosti, trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů. Uveďme aspoň některé z nich. V roce 2017 poslanci přijali usnesení o boji proti antisemitismu, v němž vyzvali členské státy, aby podporovali školní výuku o holokaustu. Parlament též vyjádřil znepokojení nad nárůstem antisemitismu a zdůraznil, že rasismus a xenofobie nejsou názory, ale zločiny. Usnesení z října 2018 o zvyšujících se projevech neofašistického násilí v Evropě upozornilo na nárůst násilí vůči Židům a vyzvalo členské státy, aby bojovali proti popírání holokaustu, včetně zlehčování zločinů spáchaných nacisty a jejich stoupenci. Parlament také vydal v roce 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Vyzval v něm ke vzdělávání, které by podporovalo rozmanitost naší společnosti a naši společnou historii. Zahrnul do toho i výuku o holokaustu a totalitních a autoritářských režimech, které způsobily lidské utrpení a násilí a na půl století roztříštily Evropu.
2: Evropska unija in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Evropsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in neutralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje Unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način Uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2023 dejal:
3: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth."
2: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger, ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
4: Artisti e operatori culturali aiutano a rafforzare l'identità e la diversità europee. Per questo motivo l'Unione Europea ha destinato 2 miliardi e mezzo di euro a un programma a favore dei settori culturale e audiovisivo. Noto come Europa Creativa, il programma ha contribuito allo sviluppo di prodotti culturali di successo. Nel 2021 il Parlamento Europeo ha approvato la versione attuale, che resterà in vigore fino al 2027.
5: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Questo episodio riguarda l'impegno dell'Unione Europea a favore del settore culturale.
4: Per capire meglio il programma Europa Creativa, dobbiamo guardare alle sue origini. 10 anni fa il Parlamento ha riunito sotto un unico tetto le varie iniziative europee a sostegno delle industrie culturali. L'obiettivo principale era di dare un nuovo impulso al settore con finanziamenti e altri interventi. Il primo programma si è concluso nel 2020, ma l'anno successivo è stato rinnovato con un bilancio superiore e una nuova strategia.
5: Il programma attuale ha avuto inizio subito dopo la fine della pandemia di Covid-19. Le restrizioni imposte in quel periodo avevano colpito duramente gli artisti. Così gli eurodeputati hanno messo a punto una strategia per aiutarli a riprendersi.
4: Grazie al Parlamento è anche stato introdotto l'obbligo di promuovere i talenti femminili. Infatti, le donne dirigenti in questo settore sono molto meno rispetto agli uomini. I deputati hanno quindi avviato negoziati con il Consiglio per definire misure a sostegno delle artiste e delle professioniste di questo campo.
5: Per rispondere meglio alle esigenze delle diverse professioni culturali, il programma Europa Creativa è diviso in tre sezioni. La prima, denominata Cultura, si concentra sulla collaborazione in settori internazionali e multidisciplinari. Gli artisti di tutta Europa possono così lavorare insieme per creare un'identità più forte e dare risalto ai valori dell'Unione.
4: Il Parlamento ha anche insistito sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla musica dal vivo e all'arte contemporanea, due dei settori più colpiti dalla pandemia. La sezione Cultura si occupa anche di architettura, editoria e promozione della letteratura europea. Organizza diversi premi per aumentare la visibilità della cultura dell'Europa e promuovere il suo patrimonio. Il premio dell'Unione Europea per l'architettura contemporanea è destinato alle opere architettoniche che contribuiscono non solo allo sviluppo sostenibile, ma anche al benessere dei cittadini. Il premio è intitolato a Miss van der Rohe, pioniere dell'architettura moderna. Altre iniziative si concentrano invece sui giovani talenti, come il premio dell'Unione Europea per la letteratura, rivolto agli autori emergenti. Questi sono solo due esempi, ma vi sono anche molti altri premi, ad esempio per la musica popolare e contemporanea e il patrimonio culturale.
5: L'Unione promuove inoltre il legame tra cultura e comunità, attraverso l'iniziativa delle capitali europee della cultura. Dal 1985 sono oltre 60 le città che hanno ricevuto questo riconoscimento. Nel 2023 sono state nominate Eleusi in Grecia, Veszprém in Ungheria e Timișoara in Romania. Per un anno le città selezionate celebrano le loro eccellenze culturali, richiamando un gran numero di turisti e promuovendo il senso di appartenenza a una comune cultura europea. Nel 2024 le capitali della cultura saranno Bad Ischl in Austria, Tartu in Estonia e Bodø in Norvegia.
4: La seconda componente del programma, che è anche quella con più risorse, è riservata alla creazione, promozione e distribuzione di film e contenuti audiovisivi. Denominata Media, può contare su un bilancio di quasi 1,5 miliardi di euro spalmati nei 7 anni del programma.
5: Ci sono 4 gruppi di priorità. Quello relativo ai contenuti finanzia la produzione di oltre 400 tra film, serie TV, documentari e videogiochi incentrati sulla cooperazione tra gli stati. Il gruppo dedicato alle imprese incentiva il settore a spingersi oltre i confini nazionali e a sviluppare competenze digitali e verdi. Il gruppo riservato al pubblico, con i suoi 65 milioni di potenziali beneficiari, sostiene invece oltre 1,000 sale cinematografiche e usa strumenti didattici e promozionali per coinvolgere i giovani. Il quarto e ultimo gruppo, quello del sostegno politico, promuove il consolidamento del mercato unico europeo dell'audiovisivo.
4: Il programma Europa Creativa non è però l'unica iniziativa del Parlamento a favore del cinema europeo. Ogni anno, infatti, il premio Lux del Pubblico punta i riflettori sui film che mettono in luce i valori dell'Unione. Eurodeputati e spettatori possono votare il loro film preferito tra i 5 finalisti, decretando così il vincitore. Per incentivare la partecipazione, il Parlamento organizza proiezioni gratuite in tutta Europa. Tra i vincitori delle edizioni passate troviamo opere come Quo Vadis Aida e Close.
5: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. L'obiettivo è di incoraggiare l'innovazione e i progetti che riguardano più settori, promuovere lo scambio di buone pratiche e affrontare i problemi comuni.
4: Per questo sono stati creati laboratori di innovazione creativa che puntano sulla transizione digitale per modernizzare il settore culturale. Questi laboratori sostengono anche la creazione di strumenti innovativi in vari settori legati all'ambito creativo.
5: Per la prima volta, questa parte del programma contribuirà anche al settore dell'informazione. Infatti, l'Unione vuole sostenere l'alfabetizzazione mediatica, la libertà di stampa e il giornalismo di qualità. Grazie al programma Europa Creativa, le testate, sia grandi che piccole, possono chiedere un contributo per far fronte alle sfide della digitalizzazione.
4: Il Parlamento si impegna per promuovere e consolidare i settori della cultura e dell'audiovisivo. Con l'ultima versione del programma Europa Creativa, i deputati europei hanno affrontato le problematiche emerse con la pandemia e promosso le pari opportunità in questo ambito. In questo modo, l'Unione sostiene la creatività e la cultura e allo stesso tempo i valori europei che ci accomunano.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
6: O Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude é atribuído a projetos desenvolvidos por jovens que apoiam a democracia na Europa e promovem a cooperação e o entendimento a nível europeu e internacional. Destaca o trabalho cotidiano dos jovens para reforçar um sentimento comum de identidade europeia. Criado em 2008, é um prémio gerido pelo Parlamento Europeu em parceria com a Fundação do Prémio Internacional Carlos Magno de Aachen. Anualmente, os júris nacionais e europeus selecionam um projeto de cada Estado-membro. Os vencedores nacionais são convidados para a cerimónia de entrega dos prémios em Aachen, na Alemanha, onde são anunciados os três melhores projetos. Este ano, em 12 de maio de 2023, o primeiro lugar foi para a Ailem, da Bélgica, a primeira aplicação linguística adaptada aos refugiados e requerentes de asilo. A aplicação utiliza a língua para esclarecer mal-entendidos interculturais e preencher lacunas de conhecimento entre os refugiados e os seus países de acolhimento. Inclui frases úteis, histórias e jogos de aprendizagem de línguas, bem como formas de estabelecer contacto com outros utilizadores. O projeto procura reunir pessoas de diferentes origens, percursos e estatutos sociais. A ideia surgiu em 2021 com o seguinte princípio central: criada por refugiados para refugiados. Dois projetos partilharam o segundo lugar: Mobile Climate Museum, Museu Móvel do Clima, da Lituânia, e The European Correspondent, o correspondente europeu, dos Países Baixos. Em maio de 2022, a Active Youth, Juventude Ativa, uma organização comunitária sediada na Lituânia, criou o Museu Móvel do Clima. O objetivo era incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida respeitador do ambiente. O museu é composto por 4 contentores marítimos móveis que representam 4 temas: alterações climáticas, Pacto Ecológico Europeu, agricultura sustentável e alimentação saudável e dicas práticas para reduzir o consumo. A exposição pode também ser recriada noutros países. O outro galardoado no segundo lugar foi o The European Correspondent, fundado em 2022 nos Países Baixos. Este projeto reúne mais de 140 jovens jornalistas de todo o continente com o objetivo de criar um jornalismo centrado na Europa. Com a ajuda de uma equipa de correspondentes, o sítio web e o seu boletim informativo cobrem toda a Europa e destinam-se a uma comunidade de cidadãos que querem olhar para além das suas fronteiras nacionais. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Parlamento.
7: Master Gervais Conrad Adenauer, din das Nadine Bahorti, a Dibri Conchliadro, Orip Eantahe, Lagan Cheers. Machiad Chancellor, Foblucht Honaim in a Garamine, Ertogagan Garamine here, Erhegan Om Homa, Teresan Dara Kogadanda. Vichonacher Sunta Suchage, Erstarne Garamine, Agas Erstarne Horpa, Arain. Mayolir and Meda Hoyledo, Fay Remus and Natchehe, Higshainach Fed Fishiachon Varnach of Wintermach, Octred Nantucht. Bhí róil tátach aige am wintermach an abhaintaris idir an ghearmáin agus an rank, nuair dena cógóilithe de rá thír bhí ina naide leis na cénta, agus dibrig sé go tréan chun lán fortú orpach a bhaintermach. Corrigated le shraspe shielta dar bodhwele star agus firiki. In sna hagwainsa, play a mid shgelta na var agus na manavi fragwach as ferbert na horba fein, marain le na fein ulucht agus a luchna. Shid son a morvacha agus na hafracha vegan antas.

0: Světový oceán je od pobřeží až do těch největších hloubek plný života. Je domovem tisíců druhů živočichů. Od mikroskopického planktonu po plejtváka obrovského, největšího tvora na planetě. Na oceánech a mořích závisí život nás všech. Většina z nás je ale bere jako samozřejmost a zapomíná, že z moře pochází jídlo, které jíme, i kyslík, který dýcháme. Jsou hlavními regulátory klimatu. A nejen to. Moře a oceány nabízejí jedinečné podmínky pro celou škálu ekonomických a rekreačních aktivit, jež obohacují naše životy, rybaření, potápění a mnoho dalších. Ačkoliv se oceány zdají být nekonečné a nezdolné, jejich zdraví, a tudíž i to naše, je otázkou velmi křehké ekologické rovnováhy. A ta je nyní v ohrožení. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Tentokrát se podíváme na to, jakým způsobem bude Unie chránit světový oceán.
1: Komu patří oceány? Odpověď zní nikomu a přitom všem. Uznali jsme je jako společné dědictví lidstva, což znamená, že žádný stát si je nemůže nárokovat ani nad nimi mít svrchovanou moc. Pobřežní státy však mají právo využívat mořské zdroje ve své výlučné ekonomické zóně, tedy v pásu sahajícím až 200 námořních mil od jejich pobřeží. Ve své zóně může stát provádět geologický průzkum, těžit mimo jiné ropu a zemní plyn a vůbec využívat přírodní zdroje, tedy například lovit ryby. Za pásem výlučné ekonomické zóny se nachází volné moře. To tvoří přibližně 2/3 celkové plochy světového oceánu a 95% celkového objemu přírodních stanovišť na planetě. Právě v nich lze nalézt odpovědi na otázku, proč musíme oceány začít chránit. Převážná část volného moře je studená a temná. Největší problém nicméně představuje extrémně vysoký tlak ve velkých hloubkách. Proto zůstávají jeho vody povětšinou neprobádané. Podle současného mezinárodního práva má každý stát právo se těmito vodami plavit, věnovat se v nich rybolovu a provádět podmořský výzkum. To však také znamená, že rozsáhlé oblasti volného moře nejsou oficiálně nijak chráněné. V důsledku toho čelí nadměrnému rybolovu, který způsobuje vymírání mnoha živočišných druhů a narušování ekosystému. Na nápravě této situace už se však naštěstí pracuje.
0: Na otázku, komu patří oceán, neexistuje přímá odpověď. Organizace Spojených národů však v roce 2023 schválila vůbec první mezinárodní právně závaznou úmluvu o ochraně moří mimo jurisdikci národních států. Takzvaná dohoda o volném moři je de facto závazkem zřídit na 30% plochy světového volného moře do roku 2030 přírodní rezervace. Smlouva byla přijata konsenzem po dlouhých takřka 20 letech vyjednávání. Oznámení dosažené shody se tak v jednacím sále OSN v New Yorku setkalo s potleskem ve stoje. Předsedkyně mezivládní konference Rena Leeová ohlásila uzavření dohody po dlouhém jednání těmito slovy.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Loď dosáhla břehu.
0: Evropská unie a její členské státy dohodu od začátku silně podporovaly. Zařazení Unie mezi rozhodné zastánce kolektivní snahy OSN o hlubší mezinárodní spolupráci a ochranu oceánů bylo přirozeným vyústěním jejího přesvědčení, že žádný stát nedokáže oceán chránit sám.
1: Nové mořské rezervace začnou díky dohodě o volném moři vznikat v nadcházejících letech. Konkrétní místo, které by se mělo stát chráněnou zónou, může navrhnout kterýkoliv stát. Hlavním kritériem zůstává snaha ochránit ty biologicky nejrozmanitější oblasti, jež se na volném moři nacházejí. Bohatým podmořským životem jsou známé například Azorské a Kanárské ostrovy. V jejich vodách se vyskytují velryby a delfíni, žije zde množství mořských ptáků a nacházejí se zde hlubinné mořské ekosystémy. Mořské rezervace sice nejsou v této oblasti žádnou novinkou, ale jejich skutečná ochrana a vymáhání nejrůznějších zákazů v praxi často zaostává. Dohoda také zavádí sdílení mořských genetických zdrojů. Veškeré přínosy, včetně těch ekonomických, které poplynou ze sběru a výzkumu genetických informací, spolu budou všechny státy světa spravedlivě a rovnocenně sdílet. Dohodu podepsalo přes 90 členských států Organizace spojených národů. Proto, aby začala platit, ji musí ratifikovat nejméně 60 zemí.
0: Tím, že chráníme moře a oceány, chráníme i sebe. Schválení dohody o volném moři je ze strany Evropské unie důležitý krok. Díky němu se může lépe zasazovat o to, aby byly mořské zdroje chráněny a využívány udržitelným způsobem. V únoru 2022 se konal summit Jeden oceán, kterého se zúčastnila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta svůj tehdejší projev uzavřela následující výzvou.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
1: Dámy a pánové, oceán je obrovský, neklidný a divoký. A ze břehu si při pohledu na něj připadáme maličcí, budí v nás úctu a pokoru. Zde v Brestu, na tomto společném setkání, bychom si však měli uvědomit, jak obrovskou moc a odpovědnost, co by lidstvo máme vůči příští generaci. Nedržte se proto při zemi. Dejte si velké cíle, protože náš úkol je stejně velký jako oceán sám. Many thanks.
0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Ormai ci siamo, tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per determinare il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo. In questo episodio parliamo del sistema di voto.
4: Ogni 5 anni i cittadini europei eleggono i deputati che li rappresenteranno al Parlamento europeo. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 eurodeputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali. Il numero di deputati eletti varia da paese a paese in base al principio della proporzionalità degressiva. Ciò significa che i paesi con una popolazione più numerosa ne eleggono di più. C'è però anche da considerare che i deputati dei paesi più grandi rappresentano più persone rispetto a quelli dei paesi più piccoli. Il numero minimo di eurodeputati che uno Stato può eleggere in rappresentanza del suo popolo è 6, il massimo 96.
3: La procedura di voto varia leggermente da un paese all'altro, ma i principi fondamentali rimangono gli stessi. In molti paesi dell'Unione gli elettori possono votare per un partito politico, per singoli candidati o per entrambi. Le elezioni europee usano il sistema di rappresentanza proporzionale, che significa che il numero di seggi assegnati a un partito dipende direttamente dal numero di voti ricevuti da quel partito.
4: Per poter partecipare alle elezioni europee bisogna essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione e aver raggiunto l'età di voto prevista dal proprio paese. Nella maggior parte dei casi l'età minima è 18 anni, ma in Austria, Belgio, Germania e Malta si può votare a partire dai 16 anni e in Grecia a partire dai 17. Inoltre, i cittadini europei che risiedono in un altro paese dell'Unione possono votare sia nel proprio paese d'origine che in quello di residenza, fermo restando che ogni persona può votare in un solo luogo.
3: Parliamo ora di come si vota. Al seggio ti sarà consegnata una scheda con un elenco di partiti politici, ciascuno con i propri candidati. Puoi scegliere il partito per cui votare mettendo un segno sulla scheda accanto al nome. Tieni presente che se voti per un partito, il tuo voto contribuirà a determinare quanti deputati saranno eletti di quel partito, ma non quali. I partiti infatti preselezionano i candidati nell'ordine in cui saranno eletti in base al numero di voti ricevuti. In alcuni paesi è possibile votare per una lista oppure esprimere uno o più voti di preferenza.
4: Una volta concluse le votazioni, i voti vengono contati e la quota di seggi che

0: Конрад Аденауер жене особено големи успехи във външната политика. След преживяното през Втората световна война, той твърдо вярва, че траен мир и стабилност в Европа може да се постигнат само чрез единодействие. През 1963 година Франция и Германия подписват Елисейския договор, известен още като Договор за приятелство. Това е крайъгълният камък на тяхното помирение след вековна вражда. Договорът отразява политическата стратегия на Аденауер и неговите виждания за ролята на Германия в Европа. Докато Аденауер защитава единството и един от основните инициатори на френско-германското помирение в следвоенния период, собствената му страна е разделена. Положението се влошава с издигането на Берлинската стена през 1961 година, само няколко седмици преди федералните избори. Но политическото напрежение около изграждането на Берлинската стена не става пречка Конрад Аденауер да спечели четвъртите си федерални избори като част от коалиция между парламентарната група на Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и Свободната демократическа партия. Съгласно предварителна договорка, Аденауер служи половината от мандата си и подава оставка през 1963 година. През 1966 година, на 90 годишна възраст, той се оттегли от поста на федерален председател на Християн-демократическия съюз. Това бележи края на блестящата му политическа кариера. Конрад Аденауер, наричан Der Alte или Старецът, умира на 19 април 1967 година на 91 годишна възраст. Той спечели уважението на целия свят като политик, на когото германците дължат своята свобода, просперитет и социална сигурност. Ние, останалите европейци, ценим високо огромния му принос за мира в Европа. Валтер Хаустайн, първият председател на Европейската икономическа общност, отбеляза историческата роля на Аденауер в европейската политика. Във всичко, свързано с политиката, има толкова сила, колкото и надежда. В европейската политика има много надежда. Дължим я основно на този човек. Ето защо се прекланяме пред неговата решителност и пред политическите успехи, които той постигна в житейския си път. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Il-Parlament Ewropew mhuwiex magħmul biss mill-membri jew kif nafuhom aħjar l-MPs. Wara l-kwinti ta' din l-istituzzjoni immensa hemm eluf ta' persuni li ta' kuljum jaħdmu biex l-Unjoni Ewropea issir aktar aċċessibbli, funzjonali u trasparenti għaċ-ċittadini tagħha. B'tant persuni involuti, il-ġestjoni ta' din l-istituzzjoni teħtieġ korpi amministrattivi bħalma huwa l-Buro.
2: Flimkien mal-konferenza tal-presidenti, il-Buro li niktbuh b'litra B kapitali huwa wieħed miż-żewġ entitajiet li jistabbilixxu r-regoli tal-Parlament Ewropew. Il-Buro huwa mamul mill-President tal-Parlament Ewropew, mill-14 il-Viċi President u mill-5 Questuri eletti mill-Parlament għal perjodu ta' sentejn u nofs li jistgħu jiġġeddu. Waqt id-deliberazzjonijiet tal-Buro, jekk il-voti jkunu ndaqs, il-President għandu l-vot deċiżiv. Min-naħa tagħhom, il-Questuri huma membri tal-Buro f'kapaċità konsultattiva. Dan ifisser li huma jassistu lill-Buro b'mod konsultattiv, iżda ma jistgħux jivvotaw.
1: Il-Buro għandu diversi dmirijiet amministrattivi u finanzjarji fiħdan il-Parlament. Dan ifisser li huwa responsabbli għall-affarijiet kollha relatati ma' tħaddim intern tal-Parlament. Il-Buro ifassal l-abbozz preliminari tal-budget tal-Parlament u jiddeċidi l-affarijiet amministrattivi u organizzazzjonali kif ukoll dawk relatati mal-personal. Per eżempju, huwa l-Buro li amministra l-politika tal-bini tal-istituzzjoni, jieħu ħsieb l-allowances u l-ispejjeż relatati mal-uffiċjali u jabbozza l-linji gwida tal-Parlament b'mod partikolari fir-rigward tat-telexogħol. huwa jieħu deċiżjonijiet dwar it-talbiet għall-organizzazzjoni ta' seduti u jista' jawtorizza li jsiru laqgħat ta' kumitati jew delegazzjonijiet barra mit-tliet postijiet normali tax-xogħol. Barra minn hekk, il-Buro jħejjilha bozz preliminari tal-estimi tan-nefqa tal-Parlament. Minn barra dan, huwa jistabbilixxi l-ammonti allokati lill-partiti politiċi rappreżentati fi ħdan il-Parlament Ewropew u l-ħin li jingħatalhom waqt is-seduti plenarji.
2: Iżda dan mhux kollox, il-Buro jistabbilixxi l-kompożizzjoni u l-organizzazzjoni tas-Segretarjat Ġenerali. Barra minn hekk jaħtar lis-Segretarju Ġenerali li hu responsabbli għat-ħaddim tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Fl-aħħar nett, il-Buro jaħtar lill-uffiċjali fl-ogħla karigi. Biex iwettaq dawn il-missjonijiet kollha, ġeneralment il-Buro jiltaqa' darbtejn fix-xahar. Il-minuti tal-Buro jiġu tradotti fl-24 lingwa uffiċjali, imbagħad jiġu stampati u mqasma lill-membri kollha. Ovvjament, kwalunkwe membru jista' jagħmel mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-Buro.
1: Din ix-xandira qed titwassalek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
3: Internet je neuvěřitelně mocný a šikovný nástroj, který má pro náš každodenní život mnoho výhod. V dnešní době najdeme spousty informací pouhým kliknutím. A ať už jsme kde jsme, můžeme zůstat v obraze o nejnovějším dění či v kontaktu s našimi přáteli a rodinou. Online svět se ale neustále vyvíjí. Proto bychom si my všichni, ale především děti a mladí lidé, měli uvědomovat rizika s používáním internetu spojená. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu budeme hovořit o dni bezpečnějšího internetu a o tom, jak se Unie snaží bezpečnost na internetu zlepšovat. Nejprve si povíme, co vlastně je Den bezpečnějšího internetu a proč je tak důležitý. Den bezpečnějšího internetu vznikl v roce 2004 v rámci unijního programu pro bezpečnější internet. Postupem času se stal zásadní událostí v kalendáři internetové bezpečnosti a slaví se každoročně ve více než 180 zemích světa. Má zvýšit povědomí o aktuálních otázkách bezpečnosti na internetu a umožnit všem, zejména dětem a mladým lidem, aby internet používali bezpečně. Jak se mohou lidé do dne bezpečnějšího internetu zapojit? Akce se koná vždy v únoru a inspiruje miliony lidí na celém světě, aby společně tvořili bezpečnější internet, který se stane lepším místem pro všechny jeho uživatele. Obecným tématem je motto Společně pro lepší internet. Vnitrostátní výbory a příznivci dne bezpečnějšího internetu pak mohou po jeho vzoru uspořádat své vlastní aktivity. V roce 2012 v rámci strategie komise Lepší internet pro děti vznikla síť center pro bezpečnější internet financovaných z rozpočtu Unie. Nyní má většina členských zemí své vlastní centrum a lidé se právě tam mohou dovědět, co se v tento den děje v nejbližším okolí. Česká centrála nabízí například vzdělávací programy pro školní třídy i pro pedagogy. Nejnověji například otevírají otázku kyberšikany na prvním stupni základních škol a jak si s tímto neblahým fenoménem poradit. Pro děti také ve spolupráci s Českou televizí připravili seriál Alenka v říši gifů, který se zabýval mimo jiné fake news nebo závislostmi na hrách. Dalšími offline aktivitami jsou konference či praktické semináře pro veřejnost, které centrála pořádá po celé republice. Na svých webových stránkách zase v blogových článcích či videolekcích informuje o nejnovějších podvodných praktikách na internetu nebo o tom, jak funguje internetová reklama. Podrobnosti o konkrétních akcích najdete na internetových stránkách bezpečnyinternet.cz. Co dělají místní centrály pro bezpečnější internet? Centrály poskytují informace, poradenství a pomoc dětem, rodičům, učitelům a pečovatelům ohledně všeho, co se týká digitálního světa. Také bojují proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu. Centrály mezi sebou spolupracují a vyměňují si zdroje a osvědčené postupy prostřednictvím střediska EU pro bezpečnost na internetu. Centrály pro bezpečnější internet obvykle nabízejí tři druhy služeb. Vedou Národní informační centrum, organizované sítí InSafe, dále linku pomoci a horkou linku organizovanou prostřednictvím Mezinárodní asociace internetových horkých linek. Linky pomoci jsou určené mladým lidem, rodičům a pečovatelům a poskytují poradenství o škodlivém obsahu a chování na internetu. Horké linky jsou místem, kde veřejnost může anonymně nahlásit nezákonný obsah, jako jsou materiály zaznamenávající pohlavní zneužívání dětí. Jedním z problémů, jimiž se evropské centrály pro bezpečnější internet zabývají, je ochrana digitální identity lidí. Belgické centrum pro bezpečnější internet popisuje digitální identitu jako to, co chcete o sobě na internetu ukázat. Kromě toho, co přímo sdílíme na platformách, jako je Facebook a TikTok, zahrnuje i digitální stopu, kterou zanecháme online na všech možných místech, jako jsou příspěvky na diskuzních fórech, komentáře k fotografiím, podpisy na peticích a online recenze či doporučení. Součástí digitální identity jsou také osobní digitální údaje, jako jsou bankovní či biometrické údaje, e-mailová adresa, uživatelská jména a hesla a dokonce i lékařské anamnézy. Co konkrétně dělá na ochranu naší digitální identity Evropská unie? Osobní údaje jsou chráněny listinou základních práv EU. Na základě této listiny podepsali parlament, komise a rada v prosinci 2022 Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. V prohlášení se unijní orgány zavazují chránit zájmy lidí před kybernetickými riziky a kyberkriminalitou, včetně narušení bezpečnosti údajů a krádeže identity. Unie se také rozhodla lépe chránit osobní údaje a umožnit lidem udržet si kontrolu nad jejich digitální identitou, proto zavedla koncepci peněženek digitální identity EU. Jsou bezpečným a snadným způsobem, jak mohou lidé v Unii prokázat svou identitu online. Tyto bezpečné digitální identity budou uznávány v celé Unii. Jedním kliknutím budou uživatelé schopni bezpečně sdílet konkrétní osobní údaje, jako je věk nebo státní příslušnost, aniž by museli odhalit jakékoliv další informace, které by je mohly identifikovat. Lidé, kteří budou peněženku digitální identity EU používat, budou mít nad svými osobními údaji plnou kontrolu, protože si budou moci kdykoliv vybrat, které údaje chtějí sdílet. Pro představu. Například, když potřebujete při registraci na nějaké online platformě prozradit svůj věk, ale nechcete zveřejnit přesné datum narození. Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské digitální identitě vstoupilo v platnost v květnu 2024, budou nyní všechny země EU muset nejpozději v roce 2026 poskytnout alespoň jednu unijní peněženku digitální identity všem občanům a rezidentům EU. A jak můžete vy sami svou digitální identitu chránit? Co se lidé o vás na internetu dovědí, můžete mít pod kontrolou. První krok je pečlivě zvážit, jaký obsah zveřejňujete. Dále na sociálních médiích nepřijímejte žádosti o přátelství od cizích osob a před kliknutím na jakoukoliv žádost prověřte, zda se nejedná o falešný odkaz. Život v digitálním věku není jednoduchý, ale internet poskytuje mnoho výhod. Evropská unie usiluje o to, aby se internet stal bezpečnějším místem, kde jsou chráněna práva všech jeho uživatelů. Každý z nás proto může něco udělat. Zůstávejte v obraze, v bezpečí a mějte svou identitu ve svých rukou. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu. Je všude. Máte je v autě, doma, na mobilním telefonu. O čemže to mluvím? No přece o rádiu. A protože 13. února je Světový den rádia, můžeme to řádně oslavit. pojďme se ohlédnout za minulostí našeho věrného průvodce, který dokonce zachránil Eiffelovku. Rozhlas vznikl díky řadě vynálezů, které přišly na svět v 19. století. Američan Samuel Morse vynalezl telegraf, Němec Heinrich Rudolf Hertz objevil rádiové vlny a v roce 1899 uskutečnil Ital Guglielmo Marconi první bezdrátový přenos mezi Anglií a Francií. Ve Francii vysílalo první pořad a přenos koncertu rádio Tour Eiffel v prosinci 1921. A představte si, že o několik let dříve Eiffelovce hrozilo, že ji zboří. To jste netušili, že? Eiffelovu věž totiž otevřeli v roce 1889 na pařížské světové výstavě a o 20 let později měla být rozebrána. Hodila se ale jako obří rádiový vysílač. To jí zachránilo a díky anténám dokonce vyrostla o dalších 12 metrů, takže dosáhla výšky 324 metrů. Vraťme se ale k našemu vyprávění o rozhlase. Někteří si možná pamatují obrovská rádia, která stávala v obýváku u našich babiček. Menší tranzistory se objevily až po druhé světové válce. Konečně mohli lidé rádio poslouchat kdekoliv. V 80. a 90. letech 20. století se začalo přecházet na digitální vysílání. Frekvence FM postupně přenechává své místo technologii DAB, tedy digitálnímu rozhlasovému vysílání a přenosu po satelitu. Kolem roku 2000 nastal čas podcastů a internetových rádií. Jak vidíte, rozhlas se dokázal přizpůsobit své době. Na jeho vlnách zaznívá lidství v celé své rozmanitosti. Poskytuje prostor pro demokratickou diskuzi. Ze všech sdělovacích prostředků na světě je to právě rozhlas, který dosahuje k nejvíce lidem. Proto se Evropský parlament rozhodl tvořit své vlastní audiopořady. Poslechnout si je můžete mimo jiné na internetových stránkách europarl.audio.
4: Jedes Jahr am 8. März wird auf der ganzen Welt der Weltfrauentag gefeiert, der oft auch Internationaler Frauentag genannt wird. Was die Frauenrechte angeht, haben wir einen langen und nicht selten steinigen Weg hinter uns. Am 8. März blicken wir darauf zurück. Wir erinnern uns daran, welche Hürden wir gemeistert haben und freuen uns über alles, was wir schon erreicht haben. Angefangen hat alles vor mehr als 100 Jahren mit der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Veränderungen forderte. Und das tat sie vor allem in Europa. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um die Ereignisse, die beim Kampf für die Gleichstellung von Frauen und Männern wegweisend waren.
5: Der Weltfrauentag entstand, wie erwähnt, im Zuge der Arbeiterbewegung des frühen 20. Jahrhunderts. Angestoßen wurde das Ganze von streikenden Textilarbeiterinnen in den USA. Sie forderten bessere Bezahlung, kürzere Arbeitstage und das Frauenwahlrecht. So gab es 1908 einen Protestmarsch von 15.000 Aktivistinnen durch New York. Ein Jahr später wurde schließlich zum ersten Mal ein inoffizieller nationaler Frauentag in den USA ausgerichtet. Richtig Form nahm der Frauentag allerdings erst in Europa an.
4: Bei der internationalen Sozialisierung

Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept tzv. Posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nizská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.